Z dlhým aplausom ďakovaše so 400. hosti za pra premiéru oratória Vulkotná voda piat k večer budeskej kronie. Tvorbu spera Mirčina Veclicha, po libreče Rože Domašcine je predstajichu kôr a rejovanská skupina prinie Serbskej kultúrnej brigády, Serbská komona Filharmonia a kapava Johannes und die Gerstengarbe. Hudžbný návod mieše Judith Kubicec. A kak to klinčeče so prašeče snano tu, mače krutký hudžbný úriesk.

0: V hodžiju sveča tutunkun stydženja evangelsko-lutorske vosadže svjateju Petra a Pavlova 900-letne vopstače svoje cokve. Hodži pači jako najzážniša sarpska vosada, jižo vleče 1010 je tam křesťanská cokej stava. Přes mišňanského biskopa Bena je jako misionská cokej skutkovava a z nie ukadžejo sú so vosady v okoline založili a dalše cokve nastali. Lydia Mačiova je skladnostne jubilea od farorja Kristofa Rumela vedženie a dolad do staviznotvára dostava.
1: Idylice vosrieč vokatej krajine mes Budešinom a Biskupicami leží hodžiska vosada. Jeduce s autom vidíš hižo zdaloka dve veži cirkvie Sv. Petra a Pavla. V adventure svičí so meznímaj ochanúska viesta. Hodžiska cirke je vosibite markantný dybk a tak praj vosada prastary svitk kšešanské viery na sach vokoho hodžia.

0: Serbski superintendent a Pfarrer Hodžiske Wosady Christoph Rummel vita mir z posmilkom a vete mir přes budlanske durje do Hodžiske cirkvie. Na to so je drevjane zakot venkec blidonja z votruare staurovava menedom skečpni. Na svunčnem šiponju šivuju jemu do cirkvie. Wiele svice překrasni moderne sakralne rum, kje skutkuje napadne prozne a votorene.
1: Tež máme svunco a to přesto tež čopve vúraz nikak nitko tu, ale tež svunco ne svičí, je to trochu abstraktne. Tež je vopravče jano šire sčine.
0: Tvorjuje abstraktne vôrtovanie drežanský vúmilc Friedrich Press. Vún je hodžisku cirky v letách v okolo 1980 celé nú Za NDR-ský čas nebe abstraktne vúmilstvo drežanského presa vo sebe rade vidžane. Redukovanie na jedno reformy, mezoty, to byše im suspektne. Svobodu vúmilstva namaka Press v vôrtovaniu sakrálnych rumov. 540 je ich ve vukodne a zapadne nimske. Vodpoladne nie ničo symetriske v hodžiske cirkvi, tak fara Christoph Rummel.
1: Also tež votro trochu nalivosti a tež dupas neste rec, also šo tež tuten budest, tež votro nischo započne neje v srečiš su. A tež kšiš stertla je direktne sreču vasadem, tež to zwischen Friedrich Press.
0: Křižovaný Jezus vysa mes vaukami vosady. Votmoa vumilca na teologiske vuviče po druhým vatikanským koncilu. Šako rika tam, kemše nimaja sovjace pšet, ale z vosadu svičič. Dale veče fara Rummel nimo vota nišake dupje. Impozantna sezonu cavona je, do nje se Češenka dospunje zanuričmo.
1: Z najmenša 800 let starým. To je prvná dupa Serbu. Kujíš te vopitlo, kotrež tež svojba hýžo historický tu bytlí v Lúžice, má na kujíš te pat jednoho predonika, kotrež je tu vukčené.

0: Mišnjanski biskup Benno je v leče 1670 cirkvi v Hodžiju za misijunstvo tvaril. A z nje su cirkvi v okolnih so, tak rec vyšli.
1: Ten biskup Benno chce misijunstvo zabožiť mě Serbami a najskôr je opravče s tým v Hodžiju započal. A tohle je to tiež prinja cirkvi za Kšesčanst la Serbu.
2: Hač to reformácie, píše hišče votrovo, džil našeje vosade, na kujšte pat na spočatku tež kustšic.
0: Votrovo by 400 let džil tudeje vosade, štož je votručanám tež do dženznišo znate. Ale vročo k historickému tvarjenju hodžiskeje cirkvje. Krótko do reformácie přitvarí sa v pozdňogotickým stílu kot boha cirky. 1588 sa cirky přes voheň silne vopškodí. Potom nastaští za dženca typické dve veži. Zamovite za to by serbský farar Jaromír Hendrich Imiš. Čo odla je dve veži tvoril, nie znate. Snač jako znamio za Petra a Paua, abo kajš farar Rummel s posmiukom mini.
2: Jedna výža za Serbu, jedna za Nimcu. Ve Imišovým času sú hišče cí štvoč sú hišče Serbia byli. Hišče po prinným svetovým vujne povojca môžeme prajiť po druhej svetovej vujne nula.
0: Dokež by ličba Serbov tedy za čas Imiša hišče Dajka Vulka, by tež veľa serbských napisov, kotre sú so náže zubili. Jeno serbský napis tedom nišo votoniša hišče Maja.
2: Serbský napis štujš moje cevojne a pije moju krej, tun ma večne živenie.
0: Tedy bych ju samo dve empore zatvarili.
2: Nutnosť je přeco jara zylne přibírala. A tehotla sú nikak 1300 mistná v tutej círke šafnili a tehotla sú tež novú klitku tvarili.
0: Vo druhé klitky, ktorú sú Božišo zase votvarili, je farar Rummel džile namakal. To bych ju iže v hubenem stave. V obraze evangelistu a Jezusa pak sú zakovanú klietku sobu debili. Vunie je restaurovačtav a venkec blidona je stôr relief za šenu stvoriva. Druhá hišče existovaca klietka je tiež vosibita. Je do reformáciska, vo tých nie je pševiele v Zakske.
2: Na tutej klietce sú na kujšte patížo před reformáciou tež Serbsce prudovali. Voda pokáža z leta 1514.
0: V gotickým času dremieše tež vona veko, dženca je to moderný hob, vo čularia presa stvorene.
2: Jara energetický hob, kotraž rúne vodličí. Sviate du, hej. Funguje tež. Ja drobju vopravšie klitku vúživač, takéž to je prinje misno cirkvi, od kotrož mi šice jara der je svišha.
0: Od klitky džeme ročo do votaniša.
2: Ve srecich sú ste Jezus, ale to nemôžeš prespišne spusnať, takéž to je jenos čenky stup, ale ojeka sú tež voči Kristusa. Tutun stup stej tam, kde špiše 400 let votor popravom. Šitke linie v gotiskej cirkvi medže na tutun dyp, tam je tež gotiskej kunčne kamien.
0: Předtým je drevený kvadratický votor, stej na 12 kvadratických stoupách a na ním je 12 malkých pomienů z dreva. Steja za sviatky, za sviatého ducha, kýž je pomieško nad kúždým z japoštú.
2: Posadku steja tešiš jitnáče
1: figuro, a to su tež apoštolio jeden hižo poprahuje Judas neje.
0: Všako pokaza stôp zrua stanenia Jezusa. V modernem votonišu steja stulce. Desu za konfirmanto prajfara rumel trochu horde. Voni jemu pomaja, maja tež bive draste, podobne na ministrantu. To nie husto v evangelski cirkvi, ale možno, tak rumel. Kužde leto maja nikak džesač konfirmanto v hodžiu.
2: Also nicht der Jahre der Januar des gotischen Hotschassa hier ist nach Welp nat Wotornisch schon. Da ist dann hier, also dann zu Quidki, das der Eicheres Tier, Gotisch, Masch, nat Dobu, dann Rei, Quidki, Reia.
0: Lada jo na Quidki, Reia, Res vostane mi jako vopetu varce, hoči je dale moderne a pisane vosadne živenje vupšeč. Nažel ne je serbska vučba na šuli v hočiju dotal trebne vuspih vunesva. Serbska rič je na horstku kemšarju vopmezovana. Dvojce vop leto džerža v hočiju serbsko rične kemše. Ale kuždu neđelu žonuje fara rumel vosadnoch serbsce

hodži, svieči, dživec to postaletne vobstače svoje jedzorkve. A ľudí mačijove, a nám je hodžijský fara a serbský superintendent Kristof Rummel nekotre tvarske a stavizníske vosebitostky Božoho domu rozvožil. Naši audiotece namakače cve vysovanie tiež jako podcast.

0: Konferenca do Wotrowa na zabavne popodňo. Spočatk bude popodňu cioch při starej šuli, potom povedže mjezru im Mirko Pohonč pouse, dzieci moža si při kvisu najšelakoriše myta dobyč a tež svačinu zmeja na farje s přijotovanju. V Ralbicach sveča hižo od piatka, tak mjenovane babilečo. Poslední svedenský džen sú dženca džesačich s rajnčím pilkom zahili od jednej z tej koniace šport na planie, na pocioch odmeja sa so džičace čaporové viki a cioch potom sleduje program ze svačinu za vúminkáriu. Večo a s tým tiež konc týdženia vuklinči potom ešte raz z diskotéku.
1: Zromadne sme mladí, zromadne sme starší, tu je samsne púč nám viesty. Sam pak nemo soniš, sam tež nocíš nám

A necko venujeme so športy, respektívne kopajnce. Včera po poňu prebežechu so hižo priniery ze sábskym občeleniom Modro Bilikulo a Linovský SK, dželichu so nerozsudne 1-1. Prinemústvo Kroščanov navročí so z vulkých rydoriec Bies Dybka, ci 0 tam podležachu, naopak Ralvičanscy Sokoljo, oni navročíchu so s ciomi dybkami, a to z Malešec, tam dobychu z 0-2. Peč dalších rodženca išče za vás mám Nebečicach. Prevedžete so znova dvierie, voď na pojednej raje tam rajne zjednočenstvo rezervu Nebelčice, Ralbice, Pančice, prečivo rajnemu zjednočenstvu LSV Hore, a voď si och potom z tej rajnem pláne v okresnej lígi štafla 2 další serbský koparský derby SJ Nebelčice prvne mústvo, SJ Kroščice druhé mústvo. Rezerva radvorských kopariov očakuje od jednej rajne zjednočenstvo Halštro a radvorské prinjamústvo potom od Cioch, Cilk z Buto. A Pančicach nastupí v dvemaj mústvo z Lubuša. Všetké úsledky zmieme viezo potom júce ráno za vás.

rozum, řeč, rozum, meč, domoj, cvič, domoj, spěč, přes tu noc, noci, moc, zasakle, předstále moc. To je čvojka v usutaj, tuž lubim stajně ruku daj. Nich tu v obstač, nemže sam, naš světný kraj, ne světaraj. Na ty běpak můžu tvářič, ty mi tež v šmětku dáříš. Všitko, štož mi pokaza, hajš tu je moja zebira.

W Svätom Štěňu po Janu čítame, nikto nepostupí do nebes, kýba tun, kýže z nebes zestupil, syn človeka. A kajže Mojzes hada pustčine povešil, tak má syn človeka byť povešený, so by každý, kýž víri, v ním večné živenie mil. Pretož tak je Bůh svět ľuboval, so je svojho jeničkoho syna dal, so by nikto, kýž do neho víri, nezahynul, ale večné živenie mil. Bodžený je syna na svět poslal, zoby svět sudžil, ale zoby svět přes něho umožený byl. Cirkev modlí se na svědění povýšenia svatého kříža, všeho mocné Bože, ty si chcel, zoby tvůj lubovaný syn smrť na křížu nasazal a tak všech lidí umožil. Daj, zobychme na zemi dále bole spoznavali potajnstvo jeho smrče a zrova stanenia. A v nebesách měli podžel na podach umoženia. Večne Bože, ty si spomoženie sveta na dreve kříža založil. Z dreva paradíza přinže smrč. Z dreva kříža nastá živenie. Nepřečel, kýž je na dreve dobil, budeš převinený na dreve přes našho knieza Jezusa Kristusa.

Duchovná spisovateľka uznáva, kříž nestejí jenom za křesťanské tradície, alebo tak menovanú navečornú kultúru. Kříž je tiež jace hač drohotná pomoc k živeniu. Kříž stejí ako znamio za Bože skutkovanie a za Božú moc na sveče. U nej jeden z malo symbolov, kotež nás ešte na to dopomínaja, co je Boh kniez tutoho sveta, a co nie je človek míra všeho. Kříž stejí přečivo samovokrasnenú človeka, ký sa hordí, co zamôže všetko sám, co všo sám zmištruje, samo Boha.

Opetuariam našej domizne nenapadne jenož množstvo křížov. Ich ima poriad a rianoš Božích martrov. Te svičite o češčunosti a ľubosti v obsedierju ke Kristusej. Nech ostane to tak a nestane sa to jenož vonkunosť a pycha. Pamšian Pavol II. Praje na jedne ze svojich pastorských jezbu do Polskeje, prošu vás, nedvilujte nide na tutem herbstve. Nenabudšte so jeho. Nevostudžite so jeho. Nevotomče so sami vo tutoho korenia, z kotrož sme urostli. Prošu vás, mieče všivše svoje slabosti do víru, pýtajte duchovnú moc všetko pola toho, pola kotro sú telko generáciou našich nanov a mačeriov ju namakali. Nevopušte jeho ženie. Nezúbče ženie vonu svobodu ducha, do kotrieš vun človeka usvobodža. Nezacpejče ženie vonu ľubosť, kotraš je najväčša, kotra sa na kšižu zvúraznia a bez kotrieš nima človeské živenie, ani korenie, ani zmys. Tak nech vás všech žonuje, škýta a převodža všeomocný Boh, Otec a Syn a Duch Sviaty. Amen.

0: Słyszeli sme nabożne wusowanie z farariom Szczepanom Delanom z Ralbic. A nie tylko.
1: Przejemy z Bożą.
0: Krzysztof Miechela z Pieskec mosvědčí zajšvo útopu svoje kulovate cicite národnine. Športové towarstwo Pieskece přeječí ľuby Krzysztofa wiele zboža k tvojim cicitem národninam a vo sebie krutú strovatu. V sriedu 9. požnienca vo svedčí v Rožinče znáte serbský skutný lekar na vomenku Mirčin Kilank svoje 5 a 80. Wiele zboža, krutú strovotu a bože žonovanie a dále riane, dušu obohačace rozmowy s ľubými znatými a vizo mnoho rianych a nezapomnitých hodinkov krú svojich ľubých a přečelov. To přeja jemu z cövie útroby Joce Cornelia a Carmen ze Svojbomaj, Sön Peter, Geistisch, Sotra Ludmila, Sotra Christas Pavelom a Brat Beno Seidrun, Geistisch, Zöwa Schwita Nutschko a Pranutschko. To stei, Lube Nano, Dzedo a Pradzedo, Wutromnie Dziakujemy Soci, Zauschu Lubosch, Pomoc a Podpieru we Wiesowych, Geistisch, Zrudnach Czasach. Wo sebie pak za to, so masz stajnia wotorene Wucho a dobrun Radu. Mirčin Kilank svědčeše sajšu srědu svoje 5 a 8 desačina.

jako přichodne, podamy so. Do Nebelčíc tam vosvědčí štvrtk 10. septembra Hanka Vuščanscina je 5 a 70. narodnina. Zvutro by šo dobre, vosebje celé věle strovoty, zboža a věle rianoch vokomiku v novým živinským liče. Šo to přeja je lubi a su runočasnije jara džakoni ju svojim živinu meč. Gratulanča su manželský Peter, Joka, Verena s Danielom, syn Michał s Kristínu, kejštej šnučky Zára, Niko, Anika, Jan, Lina a Luisa. A něcko věnujeme so gratulantam z Nové Věsky a v okolných jsou štvrtk vosvědčí Monika Kučová z Kroščic, je cia 80-činy a dženca svědčí Štefan Hicka z Nové Věsky, svoje cia postačiny. Věsna zromadnošť z Nové Věsky a v okolných jsou přeje národninářom aj krutu strovotu a bože žonovanie. A zajšły štvrtk mieše Maria Bulanko a národniny, svoje 5 a 70-činy a džin na to 1. septembra Katrin Mönkova je 44-činy. Domovinská skupina Bančice Kukov přeje národninákom aj šo najlepšie vo sebie strovotu a vo sabinské derimeče.

0: Zadkula.
1: Hač v šuli, na dželje, při studiu abo doma ve dobré ství. Šuže je namakáš ChatGPT, Cloud, Gemini a kajš vone še rekaja. Živinje bez kumšné inteligence nie je hižo předstajomné. Što je šitko možné, že sú je ranice a kak vupada přichod? Na tute a viele dalších prašenio vám odmovíme v přišenem vusovaniu Rádia Zadkule. Tuž buďte čipni a nezabuďte pondelo večer rádio zapiknúť.
0: Zadkula.
2: Zadkula. Meet Savage.
3: Jutce večer.

0: Habibi. Serski program. Serski program.
1: Witaj się przy mikrofonie, ja Gregor Klim. Dolnosjarskie rejce žonem to dali o až do zega dviju, lube pestro, pestčelu, sliet, kdo budiš, ne? A net vam gronim, vodsožim se žopla nas. Užiske vede, su vjele rake. V Luborovske gali njedali žome jano suche pjesk, ali je teke vugi a bagnja. Živjetem žilu našega reda v užiskih vedah dajo moj kolega Sebastian Elikovski Winkla, pije da služi, ako ten region karadu znaju. Pere bužome stojaš v serskej kuchni, ten tyžin jo se zahopio varjenski kurs na serske při dolnosjarskej rice šuli. A my stojeme ve stadionie, naše krnosjarske přijašele so byli ve Lijak Energii stadionie, jano jaden tema, ved kotaregoš povežio tej našej kukolskej kukovie. Bežo svojo planie, bužome sljeden raz zgromadnie sportovaš, kaž cošo, nete přijdu poušti, do toho mam čojenko za naše, nejmoče přisuchaje, jo, a jo rednie, až čapetla.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Ahoj, já váš Žižec Sebastou.
1: Zdravského programu. Co vy byli před krátkým šulské zahopinkarie? Šulské novalský? Ja sem znajo šo južo či, abo vici písmiky, a mežo šo zavisče južo až to, že asoš licež, abo samo dali. A te vici, mňa z vami nauknu, teke kúšte žen viele novego, a de je svoju gvoku bejne napínaš, to de je zvierje ta teke, kaž přidu na svet, pešča sobu do myšece je šule, co me raz na to slúchaš, co de je małe myšky šikno uknuš.
2: Myšoc mama hajcka lubo svoje tři žiši, Małuszka, Szeruszka, a pudlaszk. Wena powysa im szulskie toboły na krzebiat, a se rozżognują z nimi.
3: Wiele ja se la w szuli, a gledaj się na se.
2: Te trzy zisi skokają, a ganiają pe drodze. Skęcnie dojśpiju szulu, ketaraż pod bazowym krickom stoi. W szuli już o dalszne myszece ukniki cakaju. Weni nowo psichadajucych z wielkim ruszom

0: Srbiji. Srpski program. Povijesti.
1: Najstarše bala na hom dolneje Vužice sveši jubilej. Zastojenstva treniruju za eventuelnu usoku vedu, a pjecnja pita južo za gledunem bombom, ku tema dajšnjim temam nento ve povijestach vici. Najstarše bala na hrom dolneje Vužice ve sveši jo žinca jubilej. 400 let star jo dom Anna Marie Šulcojc Brkovach, menstruje peč čitom pomnika a jo žinca mjestno za vjelesih zaredovanju ve cvajšpo až k serskemu spivanju adventče. Anna Marie Šulcojc je bila jo gosledna obedlarka, bena pohada ze serskeje familje a jo dvojko bila gmenska hrobna soča. Išči až to ziga pješih žinca sveši pši jeje domje jubilijum s kulturnim programom ustupio tej mjase drugim serbska umjetnica Marion Kvicojc a čestvo letaco. Dla treninga s obhadanim z usokiego vedu buža pět, kto je 16. septembra, droga L560 miaze prijavozom a strjažovom zaurejte, miaze zega časiš minuto na napu živišich a nekak či bjatele na žasiš, ve te chvili budu zaceniš jadna rota ve nasypje, nekaký objezd nebudu utoflovaš. Přicena jo zvucovania ako přiketovanie za eventuelnu usoku vedu. To treniruju ve Vužice přichodne pětk a sobě tu pět motom z Previna Pelejnica 2006 a 2006. Pedla jsou zastojenstva, kteréž jsou zagronite za štít, páže katastrofu a dažne. Ve sreži stojí nadregionálne skromadne živo, dobré struktury věženia a komunikácia. Zastojenstva města Hošebus, zagronite Skrotka a gmejne Kopajnc jsou pedla a šukne Vužické okrese. Tak na druhej rovnenie se zabierajú s vedami u nás. Kopajncach a ve Amše Derbno obnovijú pši tvárky pši gatach. To petrefio gašenia, rore a zastaja dva. Spiehovajnský šiek jo gano doktor Holga Röslich ved zavožbe Fongs za štít natúru ve Bramborske zapedal vedovému zvyskuju šprive Nysa. Ta zavožba staje jo ved za chopienka leta 5 milionu euro k dispozícii za projekte, ktoréž majú ceniť s gatami, groblickami a drugimi vedami. Až to nenta jo zavožba dostova 16 projektových pšospo, dokromade veni obšimio 3 milionu euro, ved nich jo zavožba 13 dovoliva, s takým stoje ešte 2 milióna euro k dispozícii za tých, ktoréž kšie obnoviš svoje vede. Přijašele serbske literatúry nemogu sebe pežiť saž nové knigy v Dolnoserbskej bibliotece v Hršebuzu ve přijdúcim týženiu. Ako ta biblioteka informuje, buža o zacenione 7 dňov ved teje v autore do přijdúcie v autore s takým do 22. septembra. Chtož co svoje knigy rošiš, môže pak tekeš do lotky a je tam sledk dáš. A ešte informáciu z pizzaňského regióna máme akle na zimu, ale pizzňu se už obšiketujú za december. Na svojom internetovom boku dajú to miesto znáta a špitajú za jednym škriokom. Ten škriok dej stojaš na pizzaňském marku, ktož má jedne bom na svojich gruntách jedlinu, môžu jen rád dariš ako gledonú dekoráciu. Ten bom dej byš na nemeni 12 metr úsoký a dostojne ugledaš miesto pícňo pšelzio kosta za vetrubanie boma a za transport. Darišele mogu se pšizeviš tvarske mamše pícňa pet mailoviju adresu holop@pajc.de abo telefonisky cizvo namaka jašo na našom internetovom boku. A tak teke šikne druge povisči togo žincašnýko dňa togo ani pet rbb-online.de/zom.

0: Ти. Сербски програм. Сербски програм. Тема.
1: Luborazka gela jo jednorazna krajina Nimske. Niži ovac nelaže bagna a jazore tak blízko suchých bomjenjov a vriosatých płoninov na płoninje nega mecne pregovanej přes cvojeka roša se živa příroda. Sebastian Elikowski Winkler, co vám ju przedstaji? Šest gromadnie s rozklanianskýma partnerjoma Sofie Büchner a Jens Martin.

0: Luboraska gela je vesebna, jednorazna krajina. Reliktovo družene rostlinu daju nam dogled do jeje uviša v biegu stolešov, a ich mienia, mienia miestnošťov pokazuju na serske stavizne toho regiona, kroni biolog Jens Martin z Berkov.
1: Na hodaju nien to serske výženie, šest tu Luborasku gelu, na nimeni okovo tog bucinského bagena, ale to zvíža popšom, te serske korene s tým nintejšným, dla toho ve Luborasky geli, máme tu gluku až dajúši vegin viele v tých serských miniu. Za všaké gáte jazore, lepé korene, za to bagňo vosebne teke, te vugi, te vušky, komu se nien groni lauk, lúšk, lúch, lojsien a tak dále, ale ciste se, jo, ten ciste jazor, aber ten mölln se, jo, ten mölln jazor, to goni ten nia dvimoki, bo, a také nint ischi nia dvimoki. Aber mocho se, pšiovit mocha, aber mech, ako dialektálna forma ho.

0: sme v Luboráskej Geli. Sophie Büchner je projektová manažerka za regionálne uvyše pri založbe Wildnisstiftung ve filiali Luboras.
1: Ja, die Liebe Rosa Heide, das ist ein ehemaliger Truppenübungsplatz, einer der größten in Ostdeutschland. Und hier haben wir heute ein Wildnisgebiet. Das wird von der Stiftung Naturlandschaften Brandenburg, die Wildnisstiftung, betreut. Ist 3150 Hektar groß und beinhaltet viele Seen und Moore, aber auch trockenere Gebiete, also Waldgebiete, aber auch Heideflächen bis hin zu großen Offenflächen wie der sogenannten ehemaligen Liberoser Wüste.
2: Ahoj, to je Bagno, čo je ta zavožba Wildnisstiftung, kde jsou zavožili tak z čašky za turistů, za drogovanie s dobrými informáciami in teke po Sersku.
0: Přidajo Jens Martin. Za vježenie v Dolnosarskej rice môžeš užvať QR-kód. Drogovanie zachopijo se na parkovanišťu Gerský jazor. Z toho miestna viedú 4 šťažky peživizne okolo jazora. Na kročej ugledajúš bogové keniky. Druga viežo přes Bucinský bagen. A ktož rád drogujo, mežo se daš na 15 kilometru dujku ceru pe kivkovej šťažce. Vena je v Elginterie utoflovaná, tak se nezabúžijoš. A gaš se mucne, usedňoš se na vauku a pežvaš přírodu.

obkruži jome Gerski jazor vedleva, w bomach švikocu zebe. Ved daloka ugledajome južo briok jazora, a na njom perik švonu. Pytajúce za rybami a bušlami, brože šitavy pšas płonu vedu. Žoravy a švone sedajú rad na čałowych kupkach, obdanych z vedu. Tak je rubiažniki tak laško nedostanu. Drozna nas rozjaselijo ze spivanim, a ucia nam přivołajo z gele. Gnujúca atmosféra. Vesebne kaž ve štíne a rogože pezlaška šumi a švarkoco milný viečik. Živizna je miastem bogata na viele rakých družnách bomu. Nadejžoš o małe buki, duby a velše. Velše majú rad vogu, tož stoje obši veže. Tak šegňo se pas velšu okolo jazora a prejgujo krajinu.

0: kaž je v zimích varstva, ak nepřepúšťa vedu, se vetemriete rostliny roztverjujú. Spáre zachopijú se tveriš smogor a nastaňo nízke bagno. Bagno v Luboráskej geli sú južové v 18. stoleši pred pšuským kniežarstvom chopili usúšovať. Pucínske bagno v 19. stoleši. Za vedpuštenie vedy sú tvárili groble. A jedna taká grobla je tam ešte vidieš pri meštiku pla Gerského jazora. Tu bagnitu pôninu joga groba von Schulenburg kšiel užívaš za rolnikárstvo a uky. Aby burske prišli s kenecem pštegom až ku bagnoju a megali nalodovaš secenie na ves, sú na bagnitej zimi naperali drogy. Betom znani ešte žinca na sebe pri mešte, ulicuje Sophie Büchner.
1: Und wenn wir linker Hand dem Libellenpfad folgen, der uns immer an der Westseite vom Butzner Bagen entlang führt, dann kommen wir nach einiger Zeit an eine große Stelle, wo offener Sand liegt. Und ja, diese Stelle zeugt auch davon, denn hier wurde der Sand abgegraben, um damit eben Wege durch das Moor zu breiten.

A to jsou na zachopěnku, si myslím, abo 2002, 2003 zachopili Renato Jirova, što bagňo. Vaci by bylo to nejtější, velmi gorše. A veto to tak velmi nepomagá, dlatok ten dešť filujo. A to te bagňa mají tu osobnost, oni jsou bejne 100% vytvízny ve dešťa. Te vůgy nic, te mají příběgy, ale te bagňa nic. To je ten největší problém. A s tím se ten smogor mineralizuje. To je ten uhlový dioxid, který drogují z letu atmosféry a podpěrují zase tu klimovou změnu a tak dále. To všechno je jeden resašť.

0: Z ewangelskich serbo nadawko kupki saska namša pejeda žinca Franz Deuses Picnia.
1: Luba sersko riecna vesada. Vy to zabiše znajošo, kaž nikogo pšašašo, kak si jej abo jomu žo, svišišo, až ma tak viele cyniš, a až ma tak pône kalendar. V našom živadvovom tovaristvie planujome mjasece a zdjela leto do přichoda, a veto sú nikotare termine pla jednotlivých sobustatkujúcich dávno južo přec. Teke by bliskim přichodzie, kaž myslíme napríklad na přiduce žen, máme cesto jasne predstajenie ved toho, což zmejome na kúšte pád cyniš. Nakupovaš, išči z licenku zapvašiš, vedpadky udňast, termín pla frizera uceniš a tak dále. Toga nejo nic špatnego, žoga by byli, gabe neplánovali a cebo nepřigetované přes živjenie gadňali. Ale veto, mogi raz se zavapijom, až to nejo jano plánovanie, ale želnie teke starostčenie. Cogaž jeza abo pienjeze nedosegaju, cogaž bužom chere, cogaž šek zapasom, cogaž termín vete daša nedožažujom. A naraz my pri problémach, ktorých žinca ešte neobstoje. Rono vetom pejeda Jezus v priatkovaniu na gerie, ako citame plá Mateusa v 6. stavie. Nestarajšo se za vašo živjenie, co by jesť a píš bužošo, tež nic za vaš život, co se oblékaš bužošo. A petom ešte nieco, což za nás možo dosť naivne klincaš, gledajšo na te ptašky. Veni nesejú, daniž nežnejú, a váš nebiaský vešc je glicholan skublo. S tým pak neomenione, až nedajú žiadne šeškosti v živjeniu. Ven teke negroni, až nemusíš se staraš, abo se starostčiš, abo ako Paul McCartney ospíval Let it be. Se vie, až musíme se bez sebe a svojo živjenie staraš. Musíme rozsúženia tveriš, zlícenky zapvašiš a na termíne hiš. Teke ptašky uletujú a se pýtajú futer, tvarský materiál za gniezda a partnerky a partnerie. Nie, nieco cyniš přece, Bužo. Ale pesovstvo Kristusových svov je snaž, nemusíš se ze šiknými starostčami a nadávkami naraz obšežovať. Nemusíš za kúštu vec v přídúcich dňach a mesecach plán a rozvizanie mieš. Nemusíš cebe živjenie južo niento pet ruku mieš. Togodla nestarajšo se za ten jučnejší žen, petakem víče. Preto ten jučnejší žen bužo za to svejo se staraš. Kúšte žen ma dosť na svojej plóze. To niegroni až víče bužo šikno zúpe a rydnie a laško, ale žíncajšne žien ma dosť. Dosega se zaberáš s problémami, ktorýmž musíš se žínca stajíš. Nemusíš sa kúštu mežnú situáciu v přídúcem týženiu niento južo rozbezanie a vetegronomieš. Přiduce žen přižo tak a tak. Nemusíš jen južo žínca přeživíš. Žínca nepěvě dosega. Amen.

0: urodzenia.
1: Gratulujemy k 36. Narodnemu dniu učebne vam, Luba Kamen Kovalova z Brezovky. Vy ste mieli poniežele borstak v stenčo struva glucne přidlcem živinskem lieše. To vam žicime a přijašelky a přijašele domovinske kupky Brezovce se Lubem pestruvam přizemknu. Ľudia Nováková bydli sliepem, vena jo miła v autoru narodne žen, nien to jo pieš a 6-10 let stará. A ten najľubšie glukožilcenia dostanio vena vec svojego tvoristva nepeliť stvr rovnem. Ľuba ľudia, k bostaku žicu vám všeoša mocnosť robotu a viele gluky, vesenčo tvoristvo jo dali zvierna.